0: Jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Pohodová noční hudba na Rádiu B.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Dobrou noc s rádiem B.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad terapie funkem a právě začínáme.

show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Prezident Petr Pavel čelí kritice vlády, přestože za 3,5 roku vetoval pouze 3 zákony. Zvrácením zákona o rozpočtové odpovědnosti způsobil napětí. Ministři jej označili za ohrožení veřejných financí a vyjádřili nesouhlas s jeho postupy. Pavel zatím v žádném svém vetu neuspěl, na rozdíl od Václava Klause, který byl ve vracení zákonu úspěšnější. Festival židovské kultury Malech Hadžim v Třebíči letos proběhl bez kapely Ganifim. Kulturní středisko zrušilo koncert kvůli možným problémům způsobeným kritikou izraelské vlády členy kapely. Ganifim označila odvolání svého vystoupení za cenzuru. Počet dětí ve školkách klesl pod 350 tisíc poprvé od školního roku 2012-13. Tento pokles je zapříčiněn demografickým vývojem, jak uvedla Vendula Kašparová z Českého statistického úřadu. Trend pokračuje i ve školním roce 2025-26, kdy byla představena statistická data. Dlouhé letní prázdniny teprve skončily a rodiče s dětmi už plánují další volno. Novinky nabízejí přehled termínů prázdnin, zápisů, vysvědčení a přijímacích zkoušek pro školní rok 2026 až 2027. Připravte se včas na klíčové události školního roku a užijte si plánování dalších prázdnin. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Neboj se uvolnit.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Práce skupiny Interpol na novém albu This Mirror Weighs a Ton přináší temnou a melancholickou atmosféru, kterou si fanoušci od této kapely oblíbili. S producentem Andrewem Wyattem kapela vytvořila dílo, které je silné, přesto však naznačuje možnosti, které zůstaly nevyužity. Album vydané pod labelem Matador zaujme svou hloubkou a charakteristickým zvukovým výrazem, jenž osloví jak dlouholeté posluchače, tak nováčky ve světě Interpolu. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: hity, které znáte právě teď na Bčku.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Yeah, dip trip, the Fantasia.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Luboš Kozel, trenér Jablonce, je nadšený z postupu do hlavní fáze konferenční ligy. Jablonec porazil slavný tým Rangers 1-0 po prodloužení a penaltovém rozstřelu. Severočeši podle Kozela předvedli lepší výkon než skotský soupeř. Česká volejbalová reprezentantka Magdalena Jehlářová označila výhru nad Bulharskem na evropském šampionátu jako triumf morálky. Tým po výhře 3-0 nad Bulharskem má teď 3 dny volna. Následně je čeká osmifinále proti Švédsku. Na zelených pažitech Evropy se slavilo Alex Král v FC Kodaň, Adam Gabriel v Midtjyllandu a Jiří Letáček z Getafe se radovali z postupu do skupinové fáze konferenční ligy. Naopak Jiřímu Pavlenkovi v brance PAOK Soluň to nevyšlo a musel se smířit s prohrou 2-3 v Bergenu. Ale pro větší drama nemáme místo. Postup českých fotbalistů je zářivou třešničkou na dortu této sezóny. Navzdory porážce na půdě Žalgirisu Kaunas 0-1-20 si Besiktas Istanbul, vedený Václavem Černým, zajistil postup do ligové fáze Evropské ligy. Tříbrankový náskok z první odvetného zápasu byl klíčový a tak hráči mohli slavit s radostí a úsměvem na rtech. Lukáš Ambros přitom také nezůstal pozadu a svou brilantní hrou přispěl k úspěšnému postupu Anderlechtu přes Kajrat Almaty. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Je 9 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel čelí kritice vlády, přestože za 3,5 roku vetoval pouze 3 zákony. Zvrácením zákona o rozpočtové odpovědnosti způsobil napětí. Ministři jej označili za ohrožení veřejných financí a vyjádřili nesouhlas s jeho postupy. Pavel zatím v žádném svém vetu neuspěl, na rozdíl od Václava Klause, který byl ve vracení zákonu úspěšnější. Festival židovské kultury Malech Hadžim v Třebíči letos proběhl bez kapely Ganifim. Kulturní středisko zrušilo koncert kvůli možným problémům způsobeným kritikou izraelské vlády členy kapely. Ganifim označila odvolání svého vystoupení za cenzuru. Počet dětí ve školkách klesl pod 350 tisíc poprvé od školního roku 2012-13. Tento pokles je zapříčiněn demografickým vývojem, jak uvedla Vendula Kašparová z Českého statistického úřadu. Trend pokračuje i ve školním roce 2025-26, kdy byla představena statistická data. Dlouhé letní prázdniny teprve skončily a rodiče s dětmi už plánují další volno. Novinky nabízejí přehled termínů prázdnin, zápisů, vysvědčení a přijímacích zkoušek pro školní rok 2026 až 2027. Připravte se včas na klíčové události školního roku a užijte si plánování dalších prázdnin. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Rádio Bčko. Beaty tvého srdce. Rádio B.cz.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Streamovací platforma Hulu se rozhodla nečekat na finále první řady a oznámila obnovu seriálu Furious pro druhou sezónu, která přichází v době, kdy série postupně nabírá diváky. Thriller vedený Emmy Rossum debutoval silně a tvůrkyně Elizabeth Merriweather se opět připojí jako výkonná producentka. Finále první řady bude dostupné ke streamování v pondělí 31. srpna 2026. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio B. 1, 2, 1, 2.

the bridge. Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

0: posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Posloucháš Rovný beat na Bčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Luboš Kozel, trenér Jablonce, je nadšený z postupu do hlavní fáze konferenční ligy. Jablonec porazil slavný tým Rangers 1-0 po prodloužení a penaltovém rozstřelu. Severočeši podle Kozela předvedli lepší výkon než skotský soupeř. Česká volejbalová reprezentantka Magdalena Jehlářová označila výhru nad Bulharskem na evropském šampionátu jako triumf morálky. Tým po výhře 3-0 nad Bulharskem má teď 3 dny volna. Následně je čeká osmifinále proti Švédsku. Na zelených pažitech Evropy se slavilo. Alex Král v FC Kodaň, Adam Gabriel v Midtjyllandu a Jiří Letáček z Getafe se radovali z postupu do skupinové fáze konferenční ligy. Naopak Jiřímu Pavlenkovi v brance PAOK Soluň to nevyšlo a musel se smířit s prohrou 2-3 v Bergenu. Ale pro větší drama nemáme místo. Postup českých fotbalistů je zářivou třešničkou na dortu této sezóny. Navzdory porážce na půdě Žalgirisu Kaunas 0-1-20 si Besiktas Istanbul, vedený Václavem Černým, zajistil postup do ligové fáze Evropské ligy. Tříbrankový náskok z první odvetného zápasu byl klíčový a tak hráči mohli slavit s radostí a úsměvem na rtech. Lukáš Ambros přitom také nezůstal pozadu a svou brilantní hrou přispěl k úspěšnému postupu Anderlechtu přes Kairat Al.

0: proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.
1: Jsme na cestě, je slunovrat, kus mě se chce jen sprchovat.

0: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz
1: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.
2: Neboj se uvolnit na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel čelí kritice vlády, přestože za 3,5 roku vetoval pouze 3 zákony. Zvrácením zákona o rozpočtové odpovědnosti způsobil napětí. Ministři jej označili za ohrožení veřejných financí a vyjádřili nesouhlas s jeho postupy. Pavel zatím v žádném svém vetu neuspěl, na rozdíl od Václava Klause, který byl ve vracení zákonu úspěšnější. Festival židovské kultury Malech Hadžim v Třebíči letos proběhl bez kapely Ganifim. Kulturní středisko zrušilo koncert kvůli možným problémům způsobeným kritikou izraelské vlády členy kapely. Ganifim označila odvolání svého vystoupení za cenzuru. Počet dětí ve školkách klesl pod 350 tisíc poprvé od školního roku 2012-13. Tento pokles je zapříčiněn demografickým vývojem, jak uvedla Vendula Kašparová z Českého statistického úřadu. Trend pokračuje i ve školním roce 2025-26, kdy byla představena statistická data. Dlouhé letní prázdniny teprve skončily a rodiče s dětmi už plánují další volno. Novinky nabízejí přehled termínů prázdnin, zápisů, vysvědčení a přijímacích zkoušek pro školní rok 2026 až 2027. Připravte se včas na klíčové události školního roku a užijte si plánování dalších prázdnin. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. Base up.
1: Tak ahoj, ahoj, zdraví vás DJ Raskal, máme tady 59. díl pořadu Base Up. Dneska to bude o breakovinách, o UK garage a tenhle ten umělec se jmenuje Led Duke a track, který udělal, se jmenuje No Human. Vyšlo to na MB3 v srpnu. Přeju příjemný poslech. We've just been informed that we're about to hear something.

dál druhým trackem. Tady mám producenty Spaceman A a Ivory a udělali společný track, který se jmenuje Chop Chop. A dost mě baví tyhle ty tracky, co vám pouštím, tak mi vždycky něco řeknou, to proto vám je pouštím. Takže posloucháte pořád Bass Up na Bčku a zdraví vás DJ Rascal. Přijde mi poslech.

No a další věcí, co tady mám, tak bude taková breakbeatová, klidnější věc a dělal ji SL83 a Contagion. Track se jmenuje Feeling a vyšlo to na Dirty Kitchen Rave teďko v polovině srpna.

Dobrý beatem budeme pokračovat. Mám tady výborný, příjemný track, který má super beat. Udělal to Thierry D. Track se jmenuje Lucky. Vyšlo to na Elements of the Tech and Bass Records. A ještě jsem chtěl zmínit, přátelé, prožili jsme narozeniny, šestý narozeniny Rádia B, které byly úplně super. Celý odpoledne jsme hráli v Podzámčí v Roudnici a já osobně jsem si hodně užil náš set s Nedem B2B Break, takže se mi to moc líbilo, hodně nám to sedlo, bych řekl, takže to fakt vyšlo, všichni DJ zahráli suprově, pěkně jsme se pobavili, takže parádní akce, big up!

0: No, teď si dáme takovou bejzovou věc a dělal to Strl Z a je to z jeho LPčka, kde má teďko čerstvě vydáno 13 tracků. A tohle je úvodní věc, která se jmenuje Rave Sabotage a vyšlo to na Breakbeat Connection.
1: They call it a rave, and it's the latest kid craze. Millions of youngsters as young as age flock to secret locations to party and dance through the night. That's all night long, often till 8 or 9 in the morning.

Tak to byl, přátelé, Citrl Z z jeho alba a určitě si dáme ještě jeden track, mám tam vybranou ještě jednu věc, nicméně někdy později, a teď už nám hraje producent Natah a udělal track, který se jmenuje Paloma, vyšlo to na Judir teďko polovině srpna. Je to takový příjemný dub break na pohodu, takže přeju příjemný poslech na Bčku a zdraví vás DJ Raskal.

A další věcí, kterou vám chci pustit, je dvojice Cassian. Docela mě oslovili tyhle dva týpci, dělají různorodý žánry i do techna, UK sound a takový podobné věci. A teďko vydali 4-trackový EPčko, Overtone, a tenhle ten track se jmenuje

Tak přátelé, v pořadu Bass Up nám dohrává dvojice Cassian. No a dáme si další věc, takovou temnější, a dělal jí Hypno, Neumonic a Pavane. A track se jmenuje Low Down Deep a vyšel někdy koncem července na Nightbase Records. Takže posloucháte Radio Bčko, zdraví vás DJ Rascal.

make it an old damn beat. No a dáme si trošku dubstepu, přátelé, v pořadu Bass Lab ho máme taky rádi. No a track je od State of Bass a jmenuje se Stronger.

Tak v pořadu Bejsal jsme si dali trochu dubstepu. Mám ho rád, tenhle ten deepovej. A teďko si dáme dvě věci od Enigma Dubs, který vydali mixtape volume 3. A mají tam celkem tam mají 11 tracků. A vyšlo to na Mori Records a dáme si z toho dva tracky. První se jmenuje Charlie Says a druhý se jmenuje Tell Them. Pojďme na to, posloucháte pořád Bass Up na Bčku a zdraví vás DJ Rascal, mějte se fajn.

No a teď to trošku rozbrejkujeme, mám tady track od Wootem, jmenuje se Bish Please a je to příjemná věcička, která vyšla teď už koncem

Tak, teď jsme mohli, přátelé, slyšet track od Vutema. A následovat bude takový old school break a dělal to Suburbia, track se jmenuje Jungle Dead a vyšlo to na Essential teďko koncem srpna.

Tak to byla pohodička breaková. Teď si dáme vyjet od českého producenta, od našeho Magenty, a udělal s MC Endem track Wheel It. Teďko to vydali 18. srpna na Here to Stay.

No, dáme si takovou temnější two-stepovku. Mám tady věc od producenta KMK, který vydal na jaře album, kde má 10 tracků, a my si zahrajeme věc, která se jmenuje Midnight, a vyšlo to na NB3 a příjemný poslech.

No a tenhle track asi všichni znáte. Jmenuje se Bajna a tuhle tu breakovou verzi. O tu se postaral CSEF a vyšlo to někdy v červnu 26.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Prezident Petr Pavel čelí kritice vlády, přestože za 3,5 roku vetoval pouze 3 zákony. Zvrácením zákona o rozpočtové odpovědnosti způsobil napětí. Ministři jej označili za ohrožení veřejných financí a vyjádřili nesouhlas s jeho postupy. Pavel zatím v žádném svém vetu neuspěl, na rozdíl od Václava Klause, který byl ve vracení zákonu úspěšnější. Festival židovské kultury Malech Hadžim v Třebíči letos proběhl bez kapely Ganifim. Kulturní středisko zrušilo koncert kvůli možným problémům způsobeným kritikou izraelské vlády členy kapely. Ganifim označila odvolání svého vystoupení za cenzuru. Počet dětí ve školkách klesl pod 350 tisíc poprvé od školního roku 2012-13. Tento pokles je zapříčiněn demografickým vývojem, jak uvedla Vendula Kašparová z Českého statistického úřadu. Trend pokračuje i ve školním roce 2025-26, kdy byla představena statistická data. Dlouhé letní prázdniny teprve skončily a rodiče s dětmi už plánují další volno. Novinky nabízejí přehled termínů prázdnin, zápisů, vysvědčení a přijímacích zkoušek pro školní rok 2026 až 2027. Připravte se včas na klíčové události školního roku a užijte si plánování dalších prázdnin. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Práce skupiny Interpol na novém albu This Mirror Weighs a Ton přináší temnou a melancholickou atmosféru, kterou si fanoušci od této kapely oblíbili. S producentem Andrewem Wyattem kapela vytvořila dílo, které je silné, přesto však naznačuje možnosti, které zůstaly nevyužity. Album vydané pod labelem Matador zaujme svou hloubkou a charakteristickým zvukovým výrazem, jenž osloví jak dlouholeté posluchače, tak nováčky ve světě Interpolu. A nyní si pustme vaši oblíbenou hudbu.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Luboš Kozel, trenér Jablonce, je nadšený z postupu do hlavní fáze konferenční ligy. Jablonec porazil slavný tým Rangers 1-0 po prodloužení a penaltovém rozstřelu. Severočeši podle Kozela předvedli lepší výkon než skotský soupeř. Česká volejbalová reprezentantka Magdalena Jehlářová označila výhru nad Bulharskem na evropském šampionátu jako triumf morálky. Tým po výhře 3-0 nad Bulharskem má teď 3 dny volna. Následně je čeká osmifinále proti Švédsku. Na zelených pažitech Evropy se slavilo Alex Král v FC Kodaň, Adam Gabriel v Midtjyllandu a Jiří Letáček z Getafe se radovali z postupu do skupinové fáze konferenční ligy. Naopak Jiřímu Pavlenkovi v brance PAOK Soluň to nevyšlo a musel se smířit s prohrou 2-3 v Bergenu. Ale pro větší drama nemáme místo. Postup českých fotbalistů je zářivou třešničkou na dortu této sezóny. Navzdory porážce na půdě Žalgirisu Kaunas 0-1-20 si Besiktas Istanbul, vedený Václavem Černým, zajistil postup do ligové fáze Evropské ligy. Tříbrankový náskok z první odvetného zápasu byl klíčový a tak hráči mohli slavit s radostí a úsměvem na rtech. Lukáš Ambros přitom také nezůstal pozadu a svou brilantní hrou přispěl k úspěšnému postupu Anderlechtu přes Kajrat Almaty. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. ZOO Praha se po odchodu dlouholetého ředitele Miroslava Bobka snaží stabilizovat pracovní podmínky a plánuje výrazné posílení zaměstnaneckého týmu. Audit odhalil přetěžování zaměstnanců a nízké platy, na což Praha reaguje návrhem na vytvoření 39 nových pozic a navýšení financí o desítky milionů korun. Zaměstnancům bude navíc nově dostupný psycholog, aby se zlepšila pracovní atmosféra a podmínky. Filip Vávra, známý svými radikálními názory, kandiduje na pražský magistrát a plánuje zakázat cizojazyčné nápisy v hlavním městě. Ve své kampani za Českou Prahu otevřeně cílí na cizince, kteří nehovoří česky, a chce omezit jejich přítomnost. V minulosti působil jako aktivní neonacista a nyní podporuje stranu Národní demokracie. Obyvatelé Prahy mají možnost vyzkoušet novou autobusovou linku číslo 145, která využívá tunel Blanka. Tato trasa mezi Hradčanskou a Kobylisy podle dopravního podniku překonává metro o několik minut. Novinky otestovaly rychlost tunelbusu 18. srpna a zjišťovaly názory pasažérů na tuto novinku. Na českopolských hranicích se staví nový 3-kilometrový úsek dálnice D11, který propojí českou síť s polskou silnicí S3. Spojení u Královce směřuje k Vratislavi a Baltskému moři a usnadní dokončení celého úseku od Jaroměře. Hraniční úsek má být hotový v listopadu 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. ZOO Praha se po odchodu dlouholetého ředitele Miroslava Bobka snaží stabilizovat pracovní podmínky a plánuje výrazné posílení zaměstnaneckého týmu. Audit odhalil přetěžování zaměstnanců a nízké platy, na což Praha reaguje návrhem na vytvoření 39 nových pozic a navýšení financí o desítky milionů korun. Zaměstnancům bude navíc nově dostupný psycholog, aby se zlepšila pracovní atmosféra a podmínky. Filip Vávra, známý svými radikálními názory, kandiduje na pražský magistrát a plánuje zakázat cizojazyčné nápisy v hlavním městě. Ve své kampani za Českou Prahu otevřeně cílí na cizince, kteří nehovoří česky, a chce omezit jejich přítomnost. V minulosti působil jako aktivní neonacista a nyní podporuje stranu Národní demokracie. Obyvatelé Prahy mají možnost vyzkoušet novou autobusovou linku číslo 145, která využívá tunel Blanka. Tato trasa mezi Hradčanskou a Kobylisy podle dopravního podniku překonává metro o několik minut. Novinky otestovaly rychlost tunelbusu 18. srpna a zjišťovaly názory pasažérů na tuto novinku. Na českopolských hranicích se staví nový 3-kilometrový úsek dálnice D11, který propojí českou síť s polskou silnicí S3. Spojení u Královce směřuje k Vratislavi a Baltskému moři a usnadní dokončení celého úseku od Jaroměře. Hraniční úsek má být hotový v listopadu 2024. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B. One for the trouble, two for the time. One for the trouble, two for the time.

začíná Boom Bap na Rádiu B. Hola, hola, nazdar bando, já zdravím všechny posluchače Rádia Béčko. Od mikrofonu z Roudnického studia se k vám hlásí Lobo a právě začíná pořad Boom Bap, a.k.a. rapová hodinka Rádia B. Já doufám, že se máte všichni fajn, léto nám pomalu a jistě končí, ale pořad Boom Bap pokračuje směle dál, takže pojďme to dneska rozjet. Boom Bap bude ne jako hip-hop camp. Dáme si zase klasiku, spoustu skvělých novinek, ale dáme i nějaký starší věci. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Každopádně začínáme. Tentokrát začneme projektem One Self, za kterým stojí DJ Vadim, Jarrach, Bravo a Blue Room 13. Tahle bandička vydala přednedávnem nový single s názvem Hey Hey, na kterým se podílel taky DJ Woody. Je to skvělá pohodička, myslím, že na začátek ideální záležitost, tak pojďme na to. Boom Bap právě začíná, já vám přeju příjemný poslech.

0: Ladíš Rádio Béčko a pořad Boom Bap. No a my se teď vrátíme hodně hluboko do historie jednoho z velkých men rapu a tím je Jay-Z. Dáme si jeho track In My Lifetime, což je track vlastně z jeho začátku, kdy o něj vydavatelství neměli zájem a proto pomohl založit label Rockefeller Records a začal si hudbu vydávat po vlastní ose. No a z člověka, kterýho velký labely příliš nevěřili, se nakonec stal jeden z komerčně nejúspěšnějších rapperů historie, tak si to pojďme připomenout, tohle je Jay-Z a In My Lifetime.
1: This song here is dedicated to Danny Dan. May he rest in peace. Who at his funeral left us with the words that he did it his way. So I have no other

0: Tak jo, tohle to byl Jay-Z a jeho stará věc In My Lifetime. Kvalita zvuku nic moc, ale myslím, že projednou se to dá přežít. Teďko si dáme zas naopak něco, co je úplně opačná strana toho, co jsme si pouštili teď. A dáme si borce, který se jmenuje Mike Wells a ten ukazuje právě druhou stranu současného rapu, kde nejsou důležitý milionový čísla, ale hlavně atmosféra, kterou skladby mají. A kde se vlastně vůbec zajímavý, kolik kvalitní hudby vzniká úplně mimo pozornost velkých médií. Streaming sice přinesl obrovský množství obsahu, ale zároveň znamená, že dobrý věci můžou velmi snadno zapadnout, proto má pořád smysl prohrabávat se novinkama a nehledat jenom podle nejsledovanějších playlistů a proto si teď dáme právě skladbu The Sun Will Be Found, kterou má na svědomí Mike Wells. Pojďme na to, Boom Bap na Bčku pokračuje.
1: Na

Tak jo, tohle to byl Mike Wells a track The Sun Will Be Found. No a teď se přesuneme k jedním ze zakladatelů latino rapu a to jsou Cypress Hill. Ti vydali 24. července nový album Dios Bendiga. Najdeme tam 12 skladeb. No a zajímavost je, že všechny tyhle tracky jsou ve španělštině, což je odvážný krok, ale za mě super nápad a návrat ke kořenům, takže my si dáme jednu ze skladeb z tohohle nového alba, ta se jmenuje Barrios Prendidos a společně ze Cypress Hill taky na featu La Santa Grifa, což je mexická grupa, takže spojení jak se patří, pojďme na to, boom bap na bečku, jede dál.

0: Stále ladíš Bumbeb na Rádiu Bčko, no a nás teď čeká jedno z nejzásadnějších men rapový historie, no a tím je Rakim. A dáme si jeho novou skladbu A Different Kind, za mě velká petelice, moc mě mrzí, že minulý rok nebo před dvouma rokama nedorazil do Čech na koncert, to mě jako mega naštvalo, ale už jsem mu to odpustil, pojďme si dát jeho novou skladbu A Different Kind v Bumbepu na Bčku.
1: All facts, I'm so ahead

0: Bumbeb na Bčku pokračuje a my jedeme dál. Teď nás čekají dvě velký jména ve svém oboru, a to spojení dvou velikánů, DJ Shadow a Ice Cube, a jejich společná věc s názvem Nobody Wants to Die. Neskutečná petelice, pojďme na to. Everybody wants
1: to go to heaven. Y'all thought I was soft as cotton. Everybody wants to go to heaven. Fuck around and forgot I was rotten. Everybody wants to go to heaven. Tell the motherfuckers I'm

Posloucháš Bubeb na Rádiu Bčko a my se konečně dostáváme k domácí scéně. Čeká nás rubrika Česká, Slovenská, Pecka. Dneska zavítáme do labelu Ty nikdy a konkrétně nás čeká Rest. Dáme si jeho novou skladbu s názvem Freeman. Klasika, Rest, ten nikdy nesklame. Pojďme na to a užívejte poslech.

Ladíš Rádio Béčko a pořad Bubeb a nás čeká velký živel z New Jersey a to je Redman, který když se někde objeví, vyskočí energie hned o několik pater. Týpek

0: který je na scéně od 90. let, má pořád flow i charisma, kterou mu můžou závidět mnohem mladší MCs. No a kdo někdy viděl Redmana živě, dobře ví, že studio je jen půlka jeho síly. Tenhle člověk je na pódium pořád absolutní živel a já to můžu potvrdit, viděl jsem ho hned dvakrát a bylo to neskutečný. My si pojďme dát jeho novější věc s názvem Everybody, společně s ním na majku Cash Baby. Neskutečná pecka, pojďme na to.
1: Ano Dominic Nation, SFM Music, Cash Baby, Red Man, hey yo Doc.

0: This is what we do.
1: Tak jo, bando, já koukám, že čas nám zase neskutečně letí, takže pojďme se přesunout na rubriku Album dnešního Boombapu. A do téhle rubriky jsem dneska vybral album s názvem Adventures of a Reluctant Superhero, který má na svědomí Charlie Tuna z Jurassic 5. Tohle album má společně s Crafty Cuts, je to takový trošku lízdý elektrem, ale za mě hodně povedená věc. Vybral jsem jako vždy dva tracky, první z nich Guard Fort, tam se objeví taky Lyrics Born a Gift of Gab a druhá věc s názvem Waste No Time, kde se na majku taky objeví Dynamite MC. Pojďme na to, rubrika Album právě teď v Boombapu na Bčku.

Tak jo, bando moje, je to tady, jsme na konci dnešního dílu pořadu Boom Bap, uteklo to zase neskutečně rychle. Já bych vám chtěl všem poděkovat za poslech, doufám, že jste si užili dnešní výběr, dali jsme spoustu novinek, takže věřím tomu, že jste objevili něco novýho a zařadili jste si něco třeba do vašich playlistů. Každopádně ještě jednou díky. My se slyšíme zase příště v dalším díle pořadu Boom Bap. Tohle to byl jinak mimochodem díl 145, takže se blížíme ke 150. A tam uděláme nějakou speciálku, takže máte se na co těšit. No a nakonec samozřejmě nebudou chybět Wu-Tang, tentokrát Inspecta Deck s novou věcí Shaolin Rebel 2. Takže pojďme na to, tohle to byl Boom Bap 145, já jsem Lobo a díky za poslech. Mějte se fajn a dávejte na sebe pozor. Čau. Hey.

2 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Americký prezident Donald Trump přejmenoval Ontarijské jezero na Americké jezero, avšak kartografové a mezinárodní společenství tuto změnu pravděpodobně neakceptují. Český zeměpis takové přejmenování nepřijme a kartografové se budou řídit doporučeními Organizace spojených národů. Historická a geografická fakta zůstanou pro většinu světa nezměněná. Praha očekává výrazné zpoždění příměstských autobusů, přičemž tramvajová linka u muzea bude otevřena s půlročním předstihem. Tyto změny přicházejí s koncem letních prázdnin, konkrétně v sobotu 27. srpna. Navíc tramvaje propojí zastávky IEP Pavlova s Vinohradskou a několik výluk skončí. Policie pokračuje ve vyšetřování pádu 30 metrů vysoké větrné elektrárny u podštátu na Přerovsku, která se zřítila minulý týden. Úřady pracují s několika verzemi a sbírají důkazy i výpovědi svědků, avšak zatím nepřivolali žádné znalce. Provozovatel slíbil zkontrolovat zbývající 3 elektrárny po žádosti města. Zoo Praha se po odchodu dlouholetého ředitele Miroslava Bobka snaží stabilizovat pracovní podmínky a plánuje výrazné posílení zaměstnaneckého týmu. Audit odhalil přetěžování zaměstnanců a nízké platy, na což Praha reaguje návrhem na vytvoření 39 nových pozic a navýšení financí o desítky milionů korun. Zaměstnancům bude navíc nově dostupný psycholog, aby se zlepšila pracovní atmosféra a podmínky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.
1: When I was just a boy, we'll call it 15 or so, I found myself annoyed by a syndrome of sorts in my bones. That girl who's next to me,
2: wait, next to

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Kanoista Martin Fuchsa si v Poznani na mistrovství světa opět vytříbil formu a dosáhl na finále 500-metrové trati, což mu dává šanci na třetí titul v této disciplíně. Nezaostávala ani kanoistka Denisa Řáhová, která v semifinále rovněž zazářila. Pokud jejich vesla budou stejně rychlá, můžete se těšit na pořádný fičák na vodě, možná i dost větru v plachtách. Slavia, aktuální šampion, zahajuje svůj pohárový tažení zápasem proti třetiligovému Varnsdorfu. Sparta vyzve v dramatickém pražském derby Žižkov a Plzeň se chystá změřit síly s druholigovým protivníkem z Jihlavy. Filip Čihák, domovský obránce, těžce přijal vyřazení ve čtvrtém předkole konferenční ligy proti Panathinaikosu. Německý rozhodčí Saša Stegeman podle něj udělal diskutabilní rozhodnutí v závěru zápasu, který řecký celek vyhrál 2-1 po penaltě na konci prodloužení. Čihák byl přesvědčen, že ve 102 minutě vstřelil regulérní gól a domácí tým mohl kopat pokutový kop. Vřelým úsměvem a přesnými výstřely přinesl Richard Bálint českému basketbalovému týmu 20 bodů, ale na Belgii to bohužel nestačilo a výsledkové skóre ukázalo 81-92. I přesto, že Bálint předvedl úžasnou střeleckou formu, konečný týmový výkon nechal české hráče smutnit nad nevyužitou příležitostí k lepšímu výsledku. Připravujeme se na nadcházející zápas s Norskem, který bude přenášen v neděli v 17.20 na ČT Sport a ČT Sport Plus. A to je ty vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: What's up, y'all?

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Americký prezident Donald Trump přejmenoval Ontarijské jezero na Americké jezero, avšak kartografové a mezinárodní společenství tuto změnu pravděpodobně neakceptují. Český zeměpis takové přejmenování nepřijme a kartografové se budou řídit doporučeními Organizace spojených národů. Historická a geografická fakta zůstanou pro většinu světa nezměněná. Praha očekává výrazné zpoždění příměstských autobusů, přičemž tramvajová linka u muzea bude otevřena s půlročním předstihem. Tyto změny přicházejí s koncem letních prázdnin, konkrétně v sobotu 27. srpna. Navíc tramvaje propojí zastávky IEP Pavlova s Vinohradskou a několik výluk skončí. Policie pokračuje ve vyšetřování pádu 30 metrů vysoké větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku, která se zřítila minulý týden. Úřady pracují s několika verzemi a sbírají důkazy i výpovědi svědků, avšak zatím nepřivolali žádné znalce. Provozovatel slíbil zkontrolovat zbývající 3 elektrárny po žádosti města. Zoo Praha se po odchodu dlouholetého ředitele Miroslava Bobka snaží stabilizovat pracovní podmínky a plánuje výrazné posílení zaměstnaneckého týmu. Audit odhalil přetěžování zaměstnanců a nízké platy, na což Praha reaguje návrhem na vytvoření 39 nových pozic a navýšení financí o desítky milionů korun. Zaměstnancům bude navíc nově dostupný psycholog, aby se zlepšila pracovní atmosféra a podmínky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Práce skupiny Interpol na novém albu This Mirror Weighs a Ton přináší temnou a melancholickou atmosféru, kterou si fanoušci od této kapely oblíbili. S producentem Andrewem Wyattem kapela vytvořila dílo, které je silné, přesto však naznačuje možnosti, které zůstaly nevyužity. Album vydané pod labelem Matador zaujme svou hloubkou a charakteristickým zvukovým výrazem, jenž osloví jak dlouholeté posluchače, tak nováčky ve světě Interpolu. A nyní si pustme vaší oblíbenou hudbu.
2: Neboj se uvolnit na Rádiu B.

0: は右側です。埼京線湘南新宿ライン、地下鉄日比谷線はお乗り換えです。
1: The next station is 恵比寿。

間が空いているところがありますので。

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Kanoista Martin Fuchsa si v Poznani na mistrovství světa opět vytříbil formu a dosáhl na finále 500-metrové trati, což mu dává šanci na třetí titul v této disciplíně. Nezaostávala ani kanoistka Denisa Řáhová, která v semifinále rovněž zazářila. Pokud jejich vesla budou stejně rychlá, můžete se těšit na pořádný fičák na vodě, možná i dost větru v plachtách. Slavia, aktuální šampion, zahajuje svůj pohárový tažení zápasem proti třetiligovému Varnsdorfu. Sparta vyzve v dramatickém pražském derby Žižkov a Plzeň se chystá změřit síly s druholigovým protivníkem z Jihlavy. Filip Čihák, domovský obránce, těžce přijal vyřazení ve čtvrtém předkole konferenční ligy proti Panathinaikosu. Německý rozhodčí Saša Stegemann podle něj udělal diskutabilní rozhodnutí v závěru zápasu, který řecký celek vyhrál 2-1 po penaltě na konci prodloužení. Čihák byl přesvědčen, že ve 102 minutě vstřelil regulérní gól a domácí tým mohl kopat pokutový kop. Vřelým úsměvem a přesnými výstřely přinesl Richard Bálint českému basketbalovému týmu 20 bodů, ale na Belgii to bohužel nestačilo a výsledkové skóre ukázalo 81-92. I přesto, že Bálint předvedl úžasnou střeleckou formu, konečný týmový výkon nechal české hráče smutnit nad nevyužitou příležitostí k lepšímu výsledku. Připravujeme se na nadcházející zápas s Norskem, který bude přenášen v neděli v 17.20 na ČT Sport a ČT Sport Plus. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
0: Hip-hopem na rádiu B žijeme.

Radio B. What needs that?

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Americký prezident Donald Trump přejmenoval Ontarijské jezero na Americké jezero, avšak kartografové a mezinárodní společenství tuto změnu pravděpodobně neakceptují. Český zeměpis takové přejmenování nepřijme a kartografové se budou řídit doporučeními Organizace spojených národů. Historická a geografická fakta zůstanou pro většinu světa nezměněná. Praha očekává výrazné zpoždění příměstských autobusů, přičemž tramvajová linka u muzea bude otevřena s půlročním předstihem. Tyto změny přicházejí s koncem letních prázdnin, konkrétně v sobotu 27. srpna. Navíc tramvaje propojí zastávky IEP Pavlova s Vinohradskou a několik výluk skončí. Policie pokračuje ve vyšetřování pádu 30 metrů vysoké větrné elektrárny u Podštátu na Přerovsku, která se zřítila minulý týden. Úřady pracují s několika verzemi a sbírají důkazy i výpovědi svědků, avšak zatím nepřivolali žádné znalce. Provozovatel slíbil zkontrolovat zbývající 3 elektrárny po žádosti města. Zoo Praha se po odchodu dlouholetého ředitele Miroslava Bobka snaží stabilizovat pracovní podmínky a plánuje výrazné posílení zaměstnaneckého týmu. Audit odhalil přetěžování zaměstnanců a nízké platy, na což Praha reaguje návrhem na vytvoření 39 nových pozic a navýšení financí o desítky milionů korun. Zaměstnancům bude navíc nově dostupný psycholog, aby se zlepšila pracovní atmosféra a podmínky. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Streamovací platforma Hulu se rozhodla nečekat na finále první řady a oznámila obnovu seriálu Furious pro druhou sezónu, která přichází v době, kdy série postupně nabírá diváky. Thriller vedený Emmy Rossum debutoval silně a tvůrkyně Elizabeth Merriweather se opět připojí jako výkonná producentka. Finále první řady bude dostupné ke streamování v pondělí 31. srpna 2026. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Kanoista Martin Fuchsa si v Poznani na mistrovství světa opět vytříbil formu a dosáhl na finále 500-metrové trati, což mu dává šanci na třetí titul v této disciplíně. Nezaostávala ani kanoistka Denisa Řáhová, která v semifinále rovněž zazářila. Pokud jejich vesla budou stejně rychlá, můžete se těšit na pořádný fičák na vodě, možná i dost větru v plachtách. Slavia, aktuální šampion, zahajuje svůj pohárový tažení zápasem proti třetiligovému Varnsdorfu. Sparta vyzve v dramatickém pražském derby Žižkov a Plzeň se chystá změřit síly s druholigovým protivníkem z Jihlavy. Filip Čihák, domovský obránce, těžce přijal vyřazení ve čtvrtém předkole konferenční ligy proti Panathinaikosu. Německý rozhodčí Saša Stegemann podle něj udělal diskutabilní rozhodnutí v závěru zápasu, který řecký celek vyhrál 2-1 po penaltě na konci prodloužení. Čihák byl přesvědčen, že ve 102 minutě vstřelil regulérní gól a domácí tým mohl kopat pokutový kop. Vřelým úsměvem a přesnými výstřely přinesl Richard Bálint českému basketbalovému týmu 20 bodů, ale na Belgii to bohužel nestačilo a výsledkové skóre ukázalo 81-92. I přesto, že Bálint předvedl úžasnou střeleckou formu, konečný týmový výkon nechal české hráče smutnit nad nevyužitou příležitostí k lepšímu výsledku. Připravujeme se na nadcházející zápas s Norskem, který bude přenášen v neděli v 17.20 na ČT Sport a ČT Sport Plus. A to je ty vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Liquid Waves. Tak ahoj, ahoj, tady DJ Raskal. Máme pátek 7. hodinu večerní, to znamená, že začíná pořád Liquid Waves na rádiu B. No a dneska vám budu pouštět samý příjemný tracky, který jsem zaznamenal za posledních 14 dní. A tak doufám, že vám tu hodinku nějakým způsobem zpříjemním. Budu pouštět, míchat tak různě. A jako první věc tady mám DJ Passiva ve spolupráci s TRAC. A track se jmenuje Nothing Like This. A pak bude následovat producentka Monika s trackem How We See Forever z alba Everyday People. A od Moniky se dáme asi 2 nebo 3 tracky. Mám tady pak Bigose, Kika a Melinky nám taky zahraje, Dilema s Winslowem. Takže pojďme na to, přátelé Rádia B. Přeju vám příjemný poslech a nic nerušenou zábavu z našich vln.

Tak posloucháte Rádio Bčko, pořád Liquid Waste, tohle to byla producentka Monika. A teď následuje track od Seven Pyramid, který se jmenuje After the Fact. A pak si dáme dva tracky od Bigose. Jeden se jmenuje Muka, druhý Stratos.

Tak přátelé, pokračujeme dál v pořadu Liquid Waste. Nás teď čekají další tři věci. Jeden track je od Willa Milese, který se jmenuje The Heavies. A další věc udělal Kiko. Ta se jmenuje Children of the Sunset. A jako třetí bude následovat věc od Trixe. Ta se jmenuje Beam in Your Eyes. Posloucháte Rádio Béčko, pořad Liquid Waves a zdraví vás DJ Rascal. Mějte se fajn při pátku.

No a posuneme se dál v pořadu Liquid Ways a dáme si následující dva tracky od Fluidum Form. Jeden se jmenuje Spanish Sun a druhý About You. No a po nich bude následovat další track od Moniky, který se jmenuje Call It Dawn. Takže přeju příjemný poslech a užívejte páteční podvečer. Zdraví vás Rádio B.

Tak přátelé, teď jste mohli slyšet na rádiu B producenta Fluidum Forma Moniku a následovat bude další track od Bigose z jeho alba Stratos a track se jmenuje Hot Oil. No a pak si dáme další dva tracky od Kika. Jeden se jmenuje Emergency a druhý se jmenuje Icarus. A baví mě svojí náladou, baví mě tyhle ty všechny tracky vlastně, co vám pouštím, jinak bych je nepouštěl, že? Takže užívejte pohodičku, dejte si nějaký dobrý drink a můžete i tančit.

sleduje věc od 7 pyramid, která se jmenuje Erode. Po ní si dáme Melinkyho z Lower Air, track se jmenuje Acid Funk a ještě po nich Dilemma, Winslow, TRAC a track se jmenuje Vibe Check. Posloucháte Radio Bčko a pořád Liquid Waves.

mohli jste slyšet právě 23. vydání pořadu Liquid Waves na Rádiu B. Doufám, že se vám moje selekce líbila. A dáme si na závěr ještě dva tracky. Jeden dělal P-Money, Winey a Doktor. A track se jmenuje Crashing Barn. A poslední věc je od Gabriela Bongova Makoty a jmenuje se Bad Days. Mějte se moc hezky, poslouchejte Rádio Bčko. Kdo by měl zájem, může mě oslovit a klidně namixovat set, rád ho pustím. No a užívejte si konec léta a prázdnin a dovolených a zůstaňte věrný Rádiu B. Mějte se hezky, ahoj.

to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

proud té nejlepší hudby, kterou na Béčku máme. To je Béčko Mix. Každé všední odpoledne

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Ahoj, já jsem DJ Bab. Zahraju vám vinyl set pro pořad exkluziv na Rádiu B.

Posloucháte pořad Myšmaš na Rádio B. Od mikrofonu vás zdraví Fefe. A jdeme na to.

Tak vypadá, že nám to hraje. Tak mě něco taky můžete napsat, jestli tomu taky je, nebo ne. A zdravím Ghosta. Čau, brosky. Paprika tady vidím, nazdárek.

Rufus du Sol in der Blume. A samozřejmě zrychlíme. Páč, to dá rozum.

0: Rádiu.
1: Takže ještě jednou dobrý večer, posloucháte pořad Myšmaš na

Budete to muset nazdílet vy, páč, mě to nějak nejde. A nemůžu reagovat tak, jak bych chtěl. No jo. A vidím tady Romana Lonskýho, Verču Husákovou, ahoj. Beatyho, nazdárek. A jdem.

Přátelé, kamarádi, zítra máme páteček a my hrajeme v Litoměřicích v Labuti nějaký ten elektroswing po hodně dlouhý době s Alíkem, s Mastou, Switchem. Těšíme se na vás, doražte. Páč, kapacita omezená, doražte brzy. Já doufám, že to hraje.

Jojo, Lush Life a Zara Larsson, akorát trošku jiným podání. Tohle je prostě náš bobrovský banger. Můj a mojí milovaný dcerunky.

A zdravím Bianku, ahoj. A zde je taky všechny ostatní posluchače, který nevidím na Facebooku. A poslouchaj Véteru Rádia BCZ. A přátelé, kamarádi, my vám ty medaile přivezeme, nicméně čím mě ta moje malá překvapila,

tuhle pecku si moje milovaná dcerunka dala do playlistu, že se jí to moc líbí. Elevator Subfocus. Posloucháš pořád Myšmaš. A zdravím Míšu Tichou, ahoj!

Jo, Berčo, můžeme se vidět zítra v Labuti, Electro Swing a samozřejmě i Swing and Bass do vás naperem. Takže samozřejmě klasika, taková jako jsme to hráváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváváv

Dneska to bude mít takový krásný pestrobarevný, barevně pestrý, pestře, barevnění a tak dále, já nevím, co se do toho zavotal. Nevadí. To už nevadí.

překvapilo. Jsou Mode Step, známe? Znáte lidičky Mode Step? Dubstepovej projekt.

A jedeme dál. Miluju tuhle věc.

A zdravím Police, čau kámo, už jsem si říkal. Jo, musím říct, že asi Police je něco jako pan Odvárka u Krause. Ale nejsem si úplně jistý, to jako. Ale je vás víc takových AKA Odvárků. Těma, to je dobrý. Každopádně posloucháš pořád Myšmoš na Rádiu B. Oh yeah. Jo a zítra Labuť, Litoměřice, Elektrosvink, já, Masta a Vík na bicí a Switch, náš kamarád.

Posloucháš pořád Myšmaš na Bčku, jsem se trošku rozmášnil. Každopádně, bombokládna vás.

A nebo taky ne. A zkusíme si nějaký freestylek, ne? Ať do toho, myšmaše.

0: Rob Dylan, Can You Imagine? Strašná kudla. A musím vám pustit track, který mě vlastně dostal k drum and bassu. Doslova, byl to první track, který jsem slyšel drum and bassovej. Zahrál ho I'm Cyber Ivanka, tímto jí zdravím.
1: Bomboklad!

Za mě tohle goldovka, pač mi ovlivnila život, doslova. Samozřejmě mám to i na vinulu, ne že ne.

V&R a Rhyme Time Optical Remix. Tohle je moje drum and bassová hymna, přátelé, kamarádi, a track, který mi doslova změnil život. Aj do písmene.

Každopádně posloucháš pořád Myšmaš. Prý říkám hodně každopádně, takže každopádně bez každopádně.

Já nevím, furt. Každopádně dáme si nějakou tu fejkovou realitu.

Dominik. Wow, hodím tyhle věci teďka. Poslední dva dny. Nechápu, co to na mě ten Roman poslal. What it seems. To je tak, když se přehmátneš. Ale jako fake reality a re-enter bych řekl, že asi jo. A ptali se mě, jestli mě to baví, asi jo. A ještě stále ma to baví.

Jinak v Roxy, noha, 4. února. Doufám, že se vidíme. Moment, jestli nekecám, 4. února.

pátku, zítra Litoměřice, prostor v Labuti, kde budeme hrát Electro Swing, kapacita omezená, doražte včas, ať se tam dostanete, bude to mejdán, dlouho jsme nebyli, dlouho. A Electro Swing ještě po to díl. Víme, že tam budou nějaký narosky a tak dál, takže jako věřím, že to bude divočina. A zaswingujeme si, samozřejmě budeme mít dress code, šandy, dáme určitě nějaký šaty a tak dál. Bude i swing and bass. A vám určitě nějakou parádu pošlu do Etheru.

moje kapela, respektive jsem její součástí. A jsem za to kůrník šopa rád.

Let me

0: Jedna hodina na rádiu B.
1: Posloucháš rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na rádio B.cz.
2: Jméno Clapton je v house music známo celosvětově, ale ne každý z jeho posluchačů ví, že nejde o jednotlivce, ale hned o dva interprety. Toto německé DJské a producentské duo se specializuje na deep house, tech house a klasický house. Jsou také rozpoznatelní podle jejich typicky zlatých masek. Clapton získal uznání v roce 2013 trackem No Eyes a vydáním alba Chamber v roce 2015 pod labelem Different Records. Dámy a pánové, tohle je Clapton na Rádiu B.

Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drumbass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drumbassu. Máte-li rádi melodičtější drumbass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na rádiu B právě startuje.